0: ale se ví toho, to hrýndrýka.
1: Ale hej, tady byl díky zvěde.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero, co ono zelí opa.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Kejnke, mítke, má herka, bacha, drunka, zelí.
1: Jo, ne, díky, sich, jos, jos.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko vírfe je jůr, fuše,
0: tak kontent. A ví, kuk, ho má mérno.
2: Little Krabber se nejle máme ke stům.
3: Witches.

0: ale se ví, toho to hlindrý.
1: A vole, to nebyl nikdy zlý, ne?
2: Metal Kraber Senil, máme ke stům.
0: Ono za kádra, som ono delí opa.
1: A slíhe, a slíhe.
2: Metal Kraber Senil, máme ke stům.
0: Kejnke, mítke, má, jaká macha, drunka, zem.
1: No, nikdy, sich, jos, jos.
2: Metal Kraber Senil, máme ke stům.
1: Kovír, vy je jůr, fuše, tak on ten.
0: A ví, kuk, ono ho má mérno.
2: Metal Kraber Senil, máme ke stům.
1: Witches.